běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: první školní den s Pardubickým krajem.
1: Do školy!
2: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
0: A na co se malí školáci těšili?

0: dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
1: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma s Jabloncem, výkopě ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Hodilo by se vám pár tisíc do kapsy? Scháníte jednorázovou brigádu a je vám víc než 18 let. Tak Hradec Králové hledá členy okrskových volebních komisí. Za práci ve volební komisi můžete získat 4300 korun, místo předseda 5000 a předseda až 5800. Přihlášky je ale potřeba poslat do 9. září. No ještě se podíváme na to středeční počasí. Na východě Čech bude pohoda. Polojasno až oblačno a teploty stejné, jako byly včera. To znamená 20 až 25 stupňů Celsia.
12: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září, o tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hitrádiu 6 hodin 6 minut. Krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak jako, nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma, nebo co
0: no,
1: se dělo?
0: Tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do 1. třídy.
1: Aha. Hmm.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, prostě kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. A tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, ten je to můj kornout. No, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vibili si na to a tancovali, žádná piškotejka, ale osmdesátky, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý, co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na Gimpl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlí, takže můžeš říct, že tam normálně včera byl, jo.
2: Tady dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu. Aha. Takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionu, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Ale Farben, hezké ráno. Baby,

0: Sia. Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
1: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
0: Tak jdeme na to. David Jacler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
1: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
0: Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
1: S Váťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
0: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
1: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
0: Petr Brno slavil jsem na rosky.
1: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
0: Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
1: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
0: Marek Kladno přestěhoval se, hezký.
1: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
0: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
1: Hodně narozenin.
2: Takových aktivit, první den v práci,
0: to jo.
2: Dítě poprvé ve škole.
0: Narozeniny.
1: Stěhování, no. Výročí.
0: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my se vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaně šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox. Vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole.
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, co ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: rozlúčka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soloné Andaluzie.

0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká řidiče v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Dávejte si pozor od křižovatky s ulicí Víta Nejedlého až po Brněnskou. Je tam dočasně zúžená vozovka.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaka, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš? Nebo... Jakože někdo dones třeba 3 nebo 4, jo, nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Myslíš, že ty neumíš psát?
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy, nebo
2: no,
3: že by to
2: na ně
3: tak
2: No, já si myslím, že se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
0: No, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, Obyčejný svět.
3: Aha, já to totiž, tak to je ten generační propad na rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco celkem novýho.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. Takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Radio 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na na. Davide, pojď se zpívat, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je ončo.
0: To je ončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36.

0: 39.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hitrádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se ještě mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle je.

0: mě na web Hitrádia registrovat.
1: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7:10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli. A taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
6: A už Marada?
5: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
7: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespadneš páříma s klukama.
17: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Klikni!
21: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G! Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností! Mobil, se kterým máš školu v kapse! Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990! Když mobily,
20: tak Mironet! Klikni dvakrát!
22: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Jičínsku v nové

0: my? Proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, je to návykový. Posloucháte Hit Radio 652. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu.
0: No, píše se tam.
1: Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovných.
0: No, tak to je dobrý. Já jsem nedala nabíječku telefon, mám 27.
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20. To nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 198, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom...
1: To je fakt blbý.
0: Bohužel už nabíjí telefon skoro vybitej.

0: To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%. V červenci se přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steva Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Obří multifunkční aréna v Pardubicích získala stavební povolení a projekt míří do další fáze. Plánovaný komplex má pojmout přes 22 tisíc hokejových fanoušků, při koncertech až 26 tisíc lidí. Chybět nemá ani hotel a další zázemí. Stavba s odhadovanou cenou 12,5 miliardy korun by měla být hotová na podzim roku 2029. No zpátky do současnosti, dneska čekáme polojasno až oblačno a teploty budou stejné jako včera. To znamená 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
5: Krásnou středu vám všem. Snídaně
4: šampionů. 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika The Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: co děláte Wanted. 7 hodin, 6 minut, krásné ráno z Hitrádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali, sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale... To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý,
2: jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
0: Sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá, kdy na nás s kamarádem byla lavice vepředu, tak jsme ji vzali zepředu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady, ale jako tak kde jste s kým seděli vy? Kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo dobře.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na gymplu s kamarádem Adamem. A tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili. Tam už na tom gymplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse. Tam taky seděli ty největší kápa, že jo. No. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak, pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový. Takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: tanečního do vašich uší ATC Around the World, 7 hodin 15 minut, 4:15, chcete-li, tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt
0: jo. Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení. PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča spluhova žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
2: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, kdo tě rozesmívá? Jasně, no prostě, až budou zprávy v 8 opatrně, jo, tady na Davida, jo? Přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli v první lavici, protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt, ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
3: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to hezký.
3: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
3: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Miraj tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
14: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
15: Nejlepší nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Orlicko-Ústecku. Nehodu máme hlášenou na výjezdu z Dolní Červné směrem na Lanškroun, kde srazilo osobní auto Srnku. Místo nehody je s opatrností průjezdné.
16: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
17: Hit Radio Černá Hora.

0: 7.29, krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Frida Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz. To je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
4: No, chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek u Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte, jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám zvuknu jako prase teďka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit.
2: Ale hodně přemýšlet.
3: Nizozemsko.
2: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez nápadu.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má například hudební duo?
0: Sticho.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mhm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, už 4.
2: Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to, uši dobrý, uši trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže je naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
0: Čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepené. Já bych to možná zavedl, když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec se nepovídali, nevím.
0: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. To je základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malých moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: První školní den s Pardubickým krajem.
6: Do školy! Na!
7: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
5: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
8: Na tělocvik.
9: Na hudebku.
10: Na matiku, na kuky.
11: No, že potkám nový spolužáky.
12: Na matiku.
13: Na češtinu.
5: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
7: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
17: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
18: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpůlmaraton.cz.
19: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny.
9: Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda osobního a nákladního vozidla v těchto chvílích brzdí dopravu na dálnici D11. Stala se u sjezdu exit 84 směr Hradec Králové. Nárazově se tam proto tvoří kratší kolona.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Pořád jste tady.
26: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilot, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru.

0: Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí se jim nadcházejícím novým albem, který má být o dost méně popový, má být temnější a má být hodně basový.
1: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
0: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hanu Montanu pryč, teďka Cyrus.
1: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
0: Takhle jsme Miley znali.
1: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno, zítra rádia v 7.52.

aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu na letišti v Hořicích. Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Je zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Hodilo by se vám pár tisíc do kapsy? Scháníte jednorázovou brigádu a je vám víc než 18 let. Tak Hradec Králové hledá členy okrskových volebních komisí. Za práci ve volební komisi můžete získat 4 300 korun, místopředseda 5 000 a předseda až 5 800. Přihlášky je ale potřeba poslat do 9. září. No ještě se podíváme na to středeční počasí. Na východě Čech bude pohoda. Polojasno až oblačno a teploty stejné, jako byly včera. To znamená 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
3: Hezkou středu všem. Snídaně šampionů. Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
6: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
3: No, se uvidí.
6: Dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneské ráno.

0: hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční, jo? Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád, a to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije, jo? Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek, jo. Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu, jo. A tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Jak s jednou náušnicí?
1: No,
0: tak má dvě uši, ne?
1: No,
0: nebo s ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Ucho prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Mm-hmm. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás ta žádost? Když se s tím chceš svěřit?
2: Prostě si klekla.
0: A dál asi dobrý.
2: Vezmi si mě.
0: Tak tady to. Už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Tak jí dá jednu náušnici.
1: No, ale no, tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: minuty, 8:45, ladíte středeční Hit Radio, krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstinkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala, nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaký hlasovky. Tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: To je milá žádost o ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už mu je krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, nový život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11. A říkám, no nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zástupní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Taky tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální. A ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požádáš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton, ve 8:45. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Rejdel ten na Hit Rádiu. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře. Píše tady taky kamarádka, kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tady taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To je

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlaví.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
18: Plus krkonošská příroda.
17: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
18: A volný vstup do lázeňského wellness.
17: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
19: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, pozor na Rychnovsku, Týniště nad Orlicí. Přímo na hlavním tahu je tam odstavený kamion. A nehoda se došetřuje na průtahu Českou Skalicí. Projíždí se tam pouze Kyvadlově.
9: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Přejeme vám hezké ráno z Hitrádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš. Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom se to zkusili. Zkusíme do Remy Fasola si do.
3: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
4: To taky ne, teda.
0: Tak jo, tak Jasmin začne.
4: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
4: Ne, to je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
3: Smícete za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
4: David je dobrý.
0: Jasmin bere hvězdnou pěchotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampion.

0: Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: Veď.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Nová sezóna.

0: Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech.
3: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
5: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. Na hit.

0: dva, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ho ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Tohle je Tommy Cash na Hitrádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je a pravda, teda ne, ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Robču a zítra.
1: V 6, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, hlášenou máme nehodu na trase Čáslav směr Chrudim Ustojic, tak tady havarovalo osobní auto, částečně skončilo i mimo vozovku, místem projedete jedním jízdním pruhem. Také se stále vyšetřuje nehoda, která se stala na trase z Náchoda na Jaroměř u odbočky na Českou Skalici. Tady zasahují záchranné složky u dopravní nehody dvou osobních aut, projedete Kyvadlově a zatím se teda tvoří kratší kolony v obou směrech. No a ještě opatrně na trase Bamberg, Hradec Králové, za Týništěm nad Orlicí stojí v jízdním pruhu porouchané nákladní auto, tak s tím také počítejte. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Silnice 1/10 u Turnova je po havárce cisterny s hořlavinou znovu průjezdná. Hlavní tah na Semelsku byl zavřený 14 hodin. Kvůli havárce cisterny, která podle hasičů převážela bionaftu, museli včera odpoledne evakuovat pracovníky blízké firmy Agba. Zraněn při nehodě naštěstí nikdo nebyl. Boj o nejlepší flek ve třídě začal ještě za tmy. Studenti Pardubické střední průmyslové školy stavební i gymnázia vyrazili k lavicím už nad ránem. Někteří čekali před školou od 4 hodin ráno. A cíl byl naprosto jasný. Ulovit nejlepší místa. Většinou ty vzadu. Dojíždět do školy, když tu svou máte za rohem, tak to nechcete. Po 2 letech se děti z Malšovy Lhoty v Hradci Králové vrátili do své školy. Opravená budova už má konečně koloudaci. Kvůli rekonstrukci a následným problémům se stavebním povolením museli děti dojíždět jinam, některé až do centra Hradce.
11: V letošním školním roce budeme mít 85 dětí v základní škole a 38 dětí v mateřince. I přesto, že jsme byli v takové nejisté situaci, tak se nám přihlásilo 19 prvňáčků, za což jsme velice rádi. To je krásná třída.
10: Uvedla ředitelka Iva Trojnová. Liga mistrů je zpátky v Edenu. Slavia už zveřejnila, kolik fanoušci zaplatí za evropské večery. Nejvýhodnější balíčky pro permanentkáře výjdou na 4750 korun a nejdražší skoro na 9000. Na Arsenal si fanoušci připraví nejvíc. Samostatný lístek může stát až 3700 korun.
12: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Je to dobrý, můžu vás uklidnit, dneska bude krásně, čekáme jasno až polojasno na východě Čech a teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Mně se strašně líbí, když ty říkáš, bude jasno a díváš se tak krásně jasně na mě.
10: My máme úplně zataženo někdy, viď?
1: Ne, nám tady svítí sluníčko.
10: Jo?
4: Vyhnete nohy.
8: Hit Radio Černá Hora.
1: A máme tady 2. září, krásnou středu všem v 9 hodin a 1 minutu. K tomu oficiálně zahajuju dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Od mikrofonu zdraví Jana Šimurdová. No a protože děcka už makají ve škole, vy v práci, tak dáme téma, jo? Co ve škole učitel nikdy neřekne, ale váš šéf ano. A dáme to hned po muzice. Před námi už za moment John Newman a jeho Love Again.

hora. No a pojďme na to nejdůležitější, co pro vás teď mám, a to je téma. Dneska by nás mohli poslouchat učitelé a všichni na vedoucích pozicích, protože to bude o vás tak trošku. Co učitel nikdy neřekne ve škole, ale váš šéf ano. Tak třeba, jo? Tento týden jedeme home office. Nebo tohle asi taky neřekne jen tak učitel na základce. Dáme kafe. A nebo ještě tohle je taky dobrý. Když to nestihneš do pátku, v pondělí už nechoď. Možná by si to spousta dětí přálo, ale takhle to bohužel ve škole nechodí. V práci zase bohužel ano. No a co vás dál napadne, lidi? Na 601 292 464 mi napište vaše hlášky. Co učitel nikdy neřekne, ale váš šéf v práci ano. No a já se už těším, co tady v éteru Hit Rádia Černá Hora ještě zazní. Hit Rádia.

0: 9 hodin, 20 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrál Pitbull Keša a já před chvílí otevřela téma, co učitel nikdy neřekne, ale váš šéf v práci ano. Je tady se mnou i Hanka Poskočilová, která denně teda pro vás dělá ty nejlepší zprávy. Hani?
1: Ty jo, tak to byl pěkný sound tohle.
0: Když ty mluvíš vždycky o sluníčku a koukáš u toho na mě, tak...
1: Ano, ber si to osobně.
0: Ano. Tak hele, prosím tě, co myslíš, že by učitel teda nikdy neřekl, ale šéf ano?
1: No, třeba... Hele, jestli tohle nedoděláš, tak to doděláš o víkendu. Tak přijdeš o víkendu. Nechodí se o víkendech, ne? Do školy snad.
0: Ne, nebo jo? Chodí.
1: Je nová doba.
0: Chodí vaše děti do školy o víkendu, je tady někdo takový?
1: A jestli jo, tak kecaj, chodí někam jinam. To je jasný.
0: Zůstávají po škole. Hele, mě ještě normálně napadlo, dáme společné pivo.
1: No, to by byl velký od vás.
0: No, tak...
1: Od kantoru.
0: Jo? A teď nám řekněte, který šéf tohle říká.
1: No, náhodou.
0: Jo?
1: Jo.
0: Tak jo.
1: Já myslím, že jo. Co u vás? Co nás posloucháte? Dejte
0: přesně
1: vidět.
0: Na 601-292-464, to je číslo na náš WhatsApp, kam nám posílejte vaše další tipy, co učitel nikdy neřekne, ale šéf v práci ano.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
4: A bych říkal,
3: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Černá Hora. No a co učitel nikdy neřekne, ale šéf v práci ano. Tak to je téma dnešní deváté. Na řadě jste konečně vy a vaše hlášky, tak pojďme na to. Mám tady zprávu od Tomáše a ten píše: zaspal jsi, tak to tu dneska budeš do 8 do večera. Napsal taky Aleš: kouřit můžete venku u popelníku. Já bych tomu něco chtěla dodat, ale radši ne. No, taky píše Lenka: dneska vám to moc sluší. Pak tady mám zprávu: tady máš kreditku a nakup chlebíčky. No, tak kdo ví, jestli byste děti vrátili, že jo, kdyby to řekl učitel. Pak tady taky píšete: dokončím to za tebe, hlavně se uzdrav. No a ještě tady píše Honza: volno nedostaneš, někdo tady musí být. Lidi, vy jste skvělí, co všechno vás prostě napadne, jo? Taky si myslím, že ty věty už někteří z vás slyšeli minimálně jednou. Moc díky, no a za to tady máte na Hit Rádiu Černá Hora Divokej byl a jejich znamení.

0: Černá Hora, tohle byl Miles Smith, no a už za chvilku bude pokračovat do konce 9. hodiny. Zazní ještě třeba Sia nebo Robin Schulz, no a taky mám pro vás zajímavou informaci a to, jak dlouho se člověk dostává z ukončených vztahů. To probereme ale už začátkem 10. Tak se na to počkejte a díky, že posloucháte Hit Radio Černá Hora.
1: Plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
6: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
7: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
8: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GKS Tychy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Když život prudce zastaví...
16: Zase jsem ji našel v tramvaji.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
15: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
15: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
21: Hit Radio Černá Hora.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na dálnici D11 na 77. kilometru směrem Jaroměř stojí na krajnici porouchaný karaván. Na vozovce je navíc ještě v pravém pruhu pneumatika, takže velký pozor na to. A také na dálnici D11 kousek od toho na 77,5 kilometru ve směru na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak na to také pozor, jinak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Pozor, Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu na letišti v Hořicích. Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely 2 učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. K nim více řekne generální ředitel sklárny Moser David Dvořák.
7: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chce tady foukače.
6: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. No a první fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se od 18 utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
9: A ještě si pojďme říct počasí. Venku máme krásně, skoro jasno až polojasno, bude ale postupně přibývat oblačnosti, zejména na horách se výjimečně vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18.
4: Hit Radio Černá Hora.
9: A s vámi také Jana Šumurdová, z 10. pokračuje dopolední drive Hit Radio Černá Hora. Jsme v půlce pracovního týdne a jestli máte pocit náhodou, že vám ta šichta nikdy neskončí, tak dejte volume nahoru. Ono to třeba půjde líp. Každopádně téma pro všechny jsou vztahy a na ty se podíváme krátce po 10. Teď už muzika v podání Adele a potom David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

hezké středeční dopoledne s Rádiem Černá Hora, ať už děláte cokoliv. No a pojďme si říct, že kdo už máte za sebou rozchod, nebo více rozchodů, rozvodu, tak určitě jste si prošli fázemi, kde jste vypozorovali, že někdy vám trvalo se dostat ze vztahu chvilku, někdy to bylo nadlouho a možná někdy daleko ve své mysli si říkáte i třeba po roce nebo dvou, že pořád tam něco je. A ano, asi to tak bude, někomu z vás to totiž může trvat až 8 let, než si můžete říct, je to za mnou, už je mi to jedno. Podle studie je člověk po 4 letech prý teprve v polovině citového odpoutání a po dalších 4 letech byste už teda měli být úplně odpoutaní. Pozor, ale neznamená to, že se budete trápit a naříkat si 4 nebo 8 let, jo. Vy v pohodě můžete vést život, cítit se spokojení a mít nového partnera, ale hluboko ve vás to je a občas to vyleze ven, nebo při společném setkání s ex to ve vás vyvolá emoce a právě v ten moment, když už tu druhou osobu budete vnímat naprosto, řekněme, v klidu a míru, tak jste odpoutání. Takže lidi, kdo si třeba procházíte nějakou tou citlivější fází, tak tady máte naději věřit, že to bude nakonec dobrý. Na Hit Rádiu Černá Hora, Kateřina Marie Tichá a její Plamen.

0: Alvaro Soler, ladíte Hit Rádio Černá Hora. A já jsem před chvilkou mluvila o tom, že odpoutání ze vztahu může trvat až 8 let. Na to mi reagovala posluchačka Katka. Ahoj Jani, tak já musím říct, že můj ex se dokázal odpoutat i mnohem dříve, a to asi za 14 dní. Když jsme se sešli na jedné akci, dělal, že mě nezná. Asi se odpoutal natolik, že i zapomněl. Tak Káťo, díky za reakci. Říkám si, jestli si to třeba nespletla, jo? Mně se občas děje, že některé lidi si pletu, ty, co znám, kolikrát nepozdravím, páč si nejsem jistá, že to jsou ti, co znám, a ty, co neznám, myslím, že znám, no.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
6: Sobota 5. září.
5: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
8: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

královské slavnosti. Kdo se kocháte pohledem na balóny, co se vznášejí na obloze, tak dnešek byste si neměli nechat určitě ujít. Čeká nás takzvané balónové nebe. To jsou desítky balónů na nebi a vy můžete být u jejich startu ze země, tedy dnes v Hradci Králové, Louka, ulice Akademika Bedrny. A start by měl být okolo 17 hodin a 30 minut. No a přistání, tak to by se mělo konat severně, poblíž Třebechovic pod Orebem. Kdo to dneska nestíháte a víte to třeba už teď, tak další velký hromadný start balónu se bude konat taky zítra, tedy 3. září na různých místech v centru Hradce Králové, anebo taky na letišti Jaroměř Josefov. Více info najdete na královskeslavnosti.cz anebo na balónovénebe.cz. No a na Hit Rádiu Černá Hora doporučujeme. Posílám už další muziku, jsou tady Evanescence.

0: The Benson Boone. Hity pro vás už za chviličku, třeba k vám do práce nebo za volant. Díky, že jste s námi.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášenou nehodu, a to na trase Svitavy směr Vysoké Mýto na průtahu Litomyšle. Tak v Moravské ulici se tady srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tady i se zdržením. No a opatrně také na trase z Vrchlabí do Trutnova u Mladých Buků leží předmět na vozovce. Tak pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nová sezóna z CCC.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech. Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Černá Hora.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů Celsia, tropické dny i tropické noci. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti. Jak to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda?
10: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
9: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Revoluce v čištění zubů. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. No a rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro rok 2027. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu.
11: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
12: A ještě počasí venku okolo 21 stupňů, které naměříme třeba v Chrudimi nebo v Pardubicích, k tomu polojasná obloha a vystoupat by to mělo až k maximum 24 stupňům.
7: Hit Radio Černá Hora.
12: 3 minutky po 11. Před námi je poslední společná hodinka dnešního středečního dopoledne. Zdraví Jana Šimurdová, tady je Dermo.

0: Letná na Hitrádiu Černá Hora a její Words. No a my pro vás máme taky hned několik slov a peníze k tomu.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Řešíte složitou situaci? Těch příběhů je spousty a klobouk dolů, kdo to teda jako zvládáte své pomocí, jo? Jenže nemusíte být úplně na všechno sami. Jsme tady totiž my, Hitrádio Černá Hora, a chceme vám dělat lepší rána, dny a dávat naději na lepší vyhlídky. Je tady další skvělá příležitost, jak s námi vyhrát peníze. Máme v plánu rozdat celkem 100 000 korun. Od příštího pondělí, tedy 7. září, začínáme takzvanou hru Kdo pak to zvoní? V 7 hodin a 10 minut, totiž v ranní snídaní šampionů zazvoní zvonek a v ten moment může být někdo od nás za vašimi dveřmi. 100% někdo bude. Ale kde? To už záleží na vás. Musíte se registrovat a je úplně jedno, jestli nám napíšete adresu vaší práce, doma, u tety a tak dále. Hlavně tam uveďte tu adresu, kde vás najdeme. Začínáme vždy na 5000 korunách a pokud se nepoštěstí, tak částku zvýšíme o 1000 korun. Pro více info a registraci připomínám, jděte na náš web hitradio.cz.

0: 11 hodin 26 minut, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. No a dnes 2. září slaví Neo z Matrixe, John Wick, anebo koho všeho ještě hrál. Dneska slaví 62. narozeniny Keanu Reeves. Člověk, který prostě přijede do České republiky a zajede si s naším prezidentem na pivko, pak nám zahraje na baskytaru. Člověk, který jezdí metrem, i když má navíc, dává si kafe s lidmi bez domova, finančně podporuje nadace, co pomáhají dětem. A je toho prostě strašně moc, co Keanu Reeves se dělají tak velkým člověkem a přitom sám neměl jednoduchý život. No a to je možná ten důvod, proč o Keanu mluvím, protože mu tady na Hit Radio Černá Hora přejeme jen to nejlepší. A samozřejmě těšíme se na jeho další role.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznám.
1: Já si píš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
10: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
11: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GK Estichy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body Z za nákupy se slevou až 72%. Penny.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Katy Perry a její Last Friday Night. Friday tady máme pozítří, to je super, co? Posloucháte Hit Radio Černá Hora a já bych teď ráda zmínila situaci, nebo situace, které jsou celkem časté a je potřeba s nimi počítat. I mně samotné se to už stalo a naštěstí vše dobře dopadlo. Jsou to děti, které pobíhají, spěchají a zkrátka se stane, že se někdy nerozhlédnou nebo jdou dokonce za autem, když zrovna couváte a tak dále. Jsou to prostě velmi nebezpečné situace a nikdo nechceme řešit následky toho, co by se vlastně mohlo stát. Proto vás na Hit Radio Černá Hora společně s Pardubickým krajem prosíme, ať jste více obezřetní, ať více svou cestu kontrolujete, pokud jedete v místech, kde se děti více pohybují a raději zvolte i menší rychlost. Zároveň tím i děkujeme, že se snažíte o bezpečnější jízdu. Takže řidiči, díky, to vám vzkazuje Hit Radio Černá Hora a Pardubický kraj.

0: zdraví, Jana Šimurdová, tady Hit Rádio Černá Hora a dopolední drive, který v čase 11 hodin 44 minut za chvilku skončí, a to v pravé poledne, protože tady budou srdcovky, takže vlastně nic nekončí, pokračuje se, pouze já uvolním místo u mikrofonu, no a rovnou vás taky pozvu, abyste s námi byli i během dnešní odpolední show, kdy s námi můžete získat vstupenky na výravu a užijete si tak skvělé české kapely a muzikanty. To vše dneska mezi 15. a 18. na Hit Rádiu Černá Hora. Tak díky, že s námi zůstáváte, no a já děkuju vám za vaši přízeň během mého vysílání a těším se zase zítra od 9. Ahoj.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: Rýchle a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
10: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
9: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Koberce Brázda.
16: Koberce Brázda.
15: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Žamberku na Masarykově náměstí bourala dvě osobní auta, zdržení je ale minimální. U Mladých Buků směr Trutnov, pozor, leží tam předmět na vozovce. No a na průtahu Litomyšle v Moravské ulici se srazila dvě osobní auta, jeden pruh je blokovaný. Vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do Pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
5: Sobota 5. září.
4: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: Rádia.cz Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
10: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
9: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kde dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Tak tohle je velká úleva pro rodiče v Černé u Bohdanče. Obec otevřela vlastní mateřskou školu a 50 dětí už nemusí za školkou do okolních obcí. Moderní bezbariérová budova nabízí dvě třídy. Obec na školku čekala několik let. Reaguje na rychlý růst obce, kde přibývají hlavně mladé rodiny s dětmi.
6: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
11: Začátek září, co se týče počasí, jak do katalogu. Polojasná obloha na východě Čech a teploty odpolední maxima 20 až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem. Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc kůli na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. Hit Rádia.

0: skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone, a tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry. Jo, skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takový jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně, ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Artura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No a je to prostě srdcovka. Další na Hit Radio.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hitradio.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful. No ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo? Navíc ta aranž prostě, on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, genius, jo? Jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové. Nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas. Vezměte telefony a pojďte mi napsat 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich se za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
5: A to říkal pán Marada,
4: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
6: Firma Izolit Bravo Jablone nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, Sharks na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí. Takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás neboleli kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárne. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, ať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak

0: Na tohle se totiž tancuje skvěle. Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: První školní den s Pardubickým krajem.
5: Do školy!
6: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
4: A na co

0: na češtinu.
1: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
2: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
3: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na průjezdu Žamberkem směrem na Bamberg na Masarykově náměstí bourala dvě auta a blokují jeden pruh. Zpomalte i na trase Hrobice Pardubice, kde je jeden jízdní pruh uzavřen a bude asi do 3 hodin. Vaše dopravní info volejte na 800 1 1010.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
5: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Venčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dní.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkrátka rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Hodilo by se vám pár tisícovek do kapsy. Scháníte jednorázovou brigádu a je vám víc než 18 let. Hradec Králové hledá členy okrskových volebních komisí. Za práci ve volební komisi můžete získat 4300 korun, místopředseda 5000 a předseda až 5800 korun. Přihlášky podávejte do 9. září.
6: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
5: Pořádná porce sluníčka, to se vždycky hodí, to berem. Ve východních Čechách rozhodně máme polojasno a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
7: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: jsme struny.
1: Tohle jsou hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají neposlouchat, to nedělají nikdy, ale oni prosím vás přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant, nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová voda, móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo, jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony, to jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu, za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

0: Michael Jackson, Will You Be There. Posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves. Dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije. Neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečný. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hit Radio. A já posílám další hity Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.

0: zeď.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
14: Sobota 5. září.
13: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. No prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. Máme hormony úplně na všechno, to je jak se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiálně, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin a v těle ho je tím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit. Logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť. Tohle jsou Eva Farná a Mira.

0: Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět, jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu, byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek, jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají, tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než tou školou válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
3: Tweet, tweet.
2: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
7: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
8: Jsem rodina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem jí našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
18: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
19: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
18: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
19: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
20: Vytvořeno s použitím AI.

0: Slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Jak jsme vám říkali, tak na Pardubicku instalují sčítače dopravy a teď zrovna v Čeperce, takže je tam menší dopravní omezení. Stejně tak na trase Hrobice-Pardubice ještě hodinu tam bude jeden jízdní pruh uzavřen. Vaše dopravní info nám volejte, víte kam, na 800 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
13: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
12: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla. Zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon 8. v norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
1: Na Černéhoře jdeme do Pardubic. Obří multifunkční hokejová aréna získala stavební povolení. Plánovaný komplex má pojmout přes 22 000 hokejových fanoušků, při koncertech až 26 000 lidí. Chybět nemá ani hotel a další zázemí. Odhadovaná cenovka přeskočila 12 miliard korun.
14: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Mžouráte do sluníčka? No tak budete až do večera, protože na východě Čech zůstane polojasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady. Teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvu do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici? A když si vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big Shadow.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady je další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

0: DJ Bobo a Everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo, no tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
6: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
5: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém online účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
4: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
5: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
3: to je dobrý.
5: Jak blízko seš katedře, že?
3: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zda, vzadu, ne? Že by to byly lavice premium.
5: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
3: Nebo sedět u okna.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze. Každé ráno už od příštího pondělka, dámy a pánové, 7.10, rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No a pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7.10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000. A ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Další hity k tomu. Za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to rádio nechce zaplít, ale Dominiku, vypni to.
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to. Bude vás škrabat v krku, ale už ji budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio Černá Hora.
4: Hořice chystají den plný zážitků, techniky a pohledu k obloze. V sobotu 5. září bude oblíbený den otevřeného letiště. Čekají vás historické i moderní stroje, ukázky ve vzduchu, záchranářská technika, vyhlídkové lety, zkrátka program pro celou rodinu.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
6: Butik salon Professional Treatment.
5: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
6: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
5: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
6: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 30.

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
4: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GKS Tychy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu. Woo!

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně nemáme nic hlášeno od vás, co by mělo nějakým způsobem výrazně komplikovat ten dnešní provoz, takže pozor třeba jenom na D11, 59. až 74. kilometr ve směru do Hradce Králové. Tady v pravém pruhu dneska probíhá údržba. Tak opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Bude to zase parádní podívaná. Loni dokonce padl i rekord. Dnes začíná další ročník balónového nebe. Pokud tedy uvidíte nad Hradcem Králové a okolím desítky horkovzdušných balónů, není to náhoda. Do 6. září se představí až 50 posádek z Česka i ze zahraničí. Čekají je ranní i podvečerní lety. No, řidiče tohle nepotěší, pohonné hmoty můžou dál zdražovat. Cena nafty by podle analytiků mohla vyskočit až k průměrným 47 korunám za litr. Benzín má zdražit o desítky haléřů. Za růstem stojí hlavně drahá ropa, omezené kapacity rafinérií a napětí ve světě. Pardubický most kapitána Bartoše dosloužil. Po desítkách let provozu se doprava přesunula na provizorní most a začala stavba nové konstrukce. Starý most už kvůli technickému stavu další provoz nezvládl. Místo něj teď vznikne nové spojení, které má sloužit Pardubicím další desítky let. Řidiči i chodci si teď budou muset na nové uspořádání dopravy chvíli zvykat. Eden se chystá na velké fotbalové večery. Slavia zveřejnila ceny vstupenek na Ligu mistrů. Fanoušci uvidí v Praze třeba Arsenal, Villarreal anebo Aston Villa. Balíčky pro permanentkáře začínají na necelých 5 000 korunách. Nejdražší výjdou skoro na 9 000 korun.
11: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: No, začátek září je naprosto v pohodě ve východních Čechách. Teploty dneska až na 25 stupních, noční nám klesnou mezi 12 až 16, no a zítra se budeme pohybovat v rozmezí 20 až 27 stupňů Celsia a k tomu většinou polojasná obloha.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Klasicní středecká trojka.
12: To je začátek školního roku, no.
13: Klasicismus, ano. Ano. Je pis, pojďme.
12: Dekadence trošku dneska.
0: Martina, Petr, Ondra, hezké odpoledne přejeme.
12: Krásné odpoledne a neseme opět vstupenky na sobotní výravu. Heslo stále stejné, úderné, originální. Chci na výravu.
0: Pište na 601 292 464 a teď

0: 17.30 by se mělo zlétat z Hradce Králové od Louky na ulici Akademika Bedrny, což je to místo, kde třeba býval i Majáles, a mělo by se letět směrem na Třebechovice pod Orebem. To znamená, pokud bydlíte od Hradce tímto směrem, dneska uvidíte to, co jste možná ještě neviděli.
1: Taková ta doba, kdy se hodně jezdí z práce, takže pozor za volantem, ať nekoukáte do blba nahoru, to je důležitý. A potom možná si vybrat ideální místo, aby to bylo takový to kempingový, jo, já to úplně vidím. Přijdu z práce domů, vytáhnu tu židličku, nějakou dobrotu, třeba prostě lahváčka, a najednou mám co sledovat. To bude hezký.
2: Jo, zvrchla bych toho uvidíš hodně.
1: Já, no, ale počkej, kolik to bude? To bude hodně balónů. Kolik tam je?
0: 51.
1: 51 balónů, no možná zvrchla být.
0: On má těch asi na to špehování dobrý dalekohled.
1: Ale já, dohlídne. Já jsem, jak se to říká, daleko zrakej. Já vidím prta blízko, ale balóny vidím už dálku.

0: u nás ve studiu.
1: Když teda nespíváš.
2: Ladíte Hitrádio Černá Hora.
0: To mě líbilo.
2: U české muziky ale zůstaneme, protože skvělá česká muzika bude znít tuhletu sobotu na letním parketu na Výravě.
0: Ano, jak říkáš.
2: MiG 21, taky Vohnouti, Reddy Kirken, Pekař, Maniak, UDGčka a mnoho dalšího. A my vás tam z Černé Hory zveme úplně, ale úplně gratis.
0: Víceméně ta soutěžní strategie je velmi jednoduchá, každý den stejná, protože chceme vás tam dostat všechny. Kdyby to šlo, bylo by to nejlepší. Když nám napíšete k nám na WhatsApp 601-292-464 soutěžní heslo, které je, pojďme všichni tři, chci na Výravu, tak Marťa byla trošku, protože Marťa to soutěžní heslo vlastně nezná.
2: Martina totiž už má úplně.
3: Počkejte, pojďme chci na Výravu. No.
0: Prostě je to dominantní žena.
2: Takže ať už heslo, které jsme řekli my nebo Martina, napište prostě na náš WhatsApp ještě jednou 601-292-464.
4: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
3: A už kapáma Hradeťa, a?
2: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
0: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GK Estichy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
6: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
7: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3. 9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Koberce Brázda.
11: Koberce Brázda.
10: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: No a jednoho z vás tam zase snad během dnešního odpoledne pošleme. Pojďme zkusit třeba Romana.
1: Haló?
0: Romane, dobrý den.
1: No dobrý den.
0: Tady odpolední show Hit Rádia Černá Hora, Ondra, Petr, Martina. Co děláte?
1: No, teďka relaxuju.
2: Počkej, tak to milujeme. A Romane, prosím vás, jak relaxujete?
1: No nic, tak nějak všelijak na gauči.
2: Všelijak na gauči, ale...
1: Chystám se vykoupat.
2: Že se chystáte vykoupat?
1: No.
0: Počasí je na to skvělý, no.
2: A vy máte doma na gauči nějaký bazének, nebo...
1: Ne, jdu tady kousek na rozkoš.
2: Tak to bude rozkoš. No, Romane, máte dneska velké štěstí.
1: Výborně.
2: Jo, protože vy od nás tří dostáváte teda dvě vstupenky, ale i to, tak je to hezký. Na letní parket na Výravu, sobota, velký mejdan, vy to víte, Migy, Vohnout, UDG, Kirkeni, Pekař, Maniak. Bude to velký.
0: Ale pozor, Romane, ještě předtím, než vám je dáme, musíte nám zaspívat kousek nějaký písničky, kterou máte rád.
1: No vůbec, tyjo, žádný power up nejsem právě, že?
0: To nevadí.
2: Jo, třeba my máme tady s Ondrou rádi od Migu Kalhotky si sundej.
1: Kalhotky si sundej, že jo?
2: Že jo. Martě, to není na tebe. Martě se začervenala.
3: Já se jdu ustrojit, dobře.
1: Takhle. Já si myslím, že by to nebylo od věci, ale pořádku. No.
2: Počkejte, ona tady je na vostru a vy nám ji takhle kazíte.
3: Nedáme tu žádný výsky, nedáme.
1: Tak tam už...
2: Dobrý, tak vám děkujeme, že tento vstup nemůžeme odvysílat.
1: A já si myslím, že to nebylo tak divoký.
2: Já si myslím, že ne. Romane, užijte si sobotní Výravu.
3: Gratulujeme.
1: Já vám děkuju moc a přeju super den.

0: vama do limonády.
1: Tak to teda vypadá jako takový nějaký brčálník, ale Martina je tak hodná holka, že nám se dneska přinesla, počkej.
2: Maču.
1: Ale ochucenou. Tři varianty ochucené mači.
3: Mm. Já bych chtěl říct, že se vždycky směju většinou takovým těm influencerům, co si dávají maču do kafe a říkají, to je tak výborný, to si musíte dát. No je to strašně hnusný, že jo, samozřejmě, ale na fotkách a na videu to musí být krásný, nebo hodnotím za mě, ale i za své kamarády, že to tady jako není moc dobrý. Jaký na to máte názor vy?
2: No tak jako tahle limonáda je super.
3: Limonáda super, ale mača v kávě?
2: Mača v kávě úplně nemusím. A mám doma i takový ty pytlíky jenom čistou maču, že si to dáte třeba do vody.
3: To řekni, jaký na to máš názor.
2: Mám plný šuplík toho, kdybyste chtěli.
1: Máš plný šuplík pytlíků, tak to je hezký. Mě trošku zarazila tady jedna informace o mače. Prosím vás, poslední dávku mače si dejte dopoledne, protože potom neusnete.
2: No tak na zdravíčko tady.
1: Jsme trošku rozjetí, co?
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949, málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A my myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Dálnice D35, 134. kilometr ve směru na Olomouc. Dejte si pozor, je tady porouchaná dodávka. Jinak v tuhletu chvíli nám nehlásíte nic dalšího aktuálního. Kdybyste pochopitelně o něčem věděli, budeme rádi za rychlé info. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
6: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. Sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování z

0: Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Konec objížděk se blíží. Oprava Gočárova okruhu v Hradci Králové vstoupila do poslední fáze. Silničáři dokončili práce v pravých pruzích a teď opravují rychlé pruhy. Hotovo má být do 5. října. Řidičům se po dokončení vrátí pohodlnější průjezd jednou z nejvytíženějších silnic v kraji. V Orlických horách bude rychlejší pomoc v případě nouze. V Rokytnici začala stavba nové základny záchranářů, která zkrátí dojezdové časy, hlavně v hůře dostupných místech. Moderní zázemí pro posádky a sanitky má být hotové už do konce roku. Dražba v Jičíně měla včera nulový výsledek. Pro 5 pozemků pro rodinné domy v areálu bývalých kasáren se žádný zájemce nenašel. Další parcely město nabídne v tomto týdnu, případně v pondělí. Vyvolávací cena začíná na sumě 2 miliony 800 tisíc korun. Slavistický obránce balí kufry a míří do Ameriky. David Douděra je blízko přestupu do FC Cincinnati, kde by měl poprvé v kariéře okusit zahraniční fotbal. V zámoří se může potkat s dalším českým reprezentantem Pavlem Buchou.
7: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
6: Když se to počasí povede, tak je to příjemný. Ve východních Čechách máme polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia, no a zítra vlastně to samé počasí. Polojasno, místy oblačno, přehánky opravdu výjimečně a teploty 20 až 27 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Černá.
9: Cože, tak to ještě bude jako návrat babího léta, to vypadá tedy.
10: Já jsem dokonce někdo četl, že budou ještě 40.
9: Co?
11: Kam jedeš k moři, prosím tě?
10: Já bych jo. Bavili jsme se o Kypru tady s Ondřejem. Ne, že bychom měli spolu, ale že bychom někam ještě k moři vyrazili.
9: Jo, jenom provokuj ty lidi, co jsou už v práci v září a mají první dovolenou až na Vánoce.
10: Jsi spocený o moři, co je?

0: A študáci zpátky v lavicích, já jsem to nesnášel. Jediný den, kdy jsem chodil včas, ale bylo právě toho 1. září.
1: Byla sobota?
0: Ne. 1. září, kdy jsme čekali před školou, abychom jako chytli co nejlepší místo. A viděl jsem na Facebooku včera večer kupu fotek, že fakt se to dodržuje. A před těma školama byla ta fronta od 7:30, jenom aby chytili nejlepší flag.
1: To se možná někteří ptali, tady asi bude Taylor Swift? Nebo tady se prodávají nějaký nový iPhony? Vy to nepamatujete možná, já taky nepamatuju, ale tenkrát taková ta legendární nostalgie, jak se čekalo na banány, že jo? To byly ty nekonečné fronty. Maminka vyprávěla vždycky, dneska máte banány hned, ale tenkrát byly nekonečné fronty na banány.
0: Jo, přes rameno písňáky a čekal si frontu na banány.
1: Takže se čekali, prostě se čekalo, no.
2: Kde jste čekala na lavice, no?
0: No a kde jste jako by měli nejoblíbenější místo ve škole? Na střední.
2: Na střední.
1: Za školou.
2: Na půdě, no, někde schovaně.
0: Počkej, ale to jsou fleky, na který se nemuselo čekat, ne?
1: Já pamatuju,
2: no někdy jo, viď.
1: Já pamatuju, že od Nový Pace tenkrát jsme chodili do školy a tam byl legendární takzvaně v plechu, zastávka plechová, a tam se chodilo, ježiši, snad to paní učitelka neposlouchá, vlastně dneska už může, tam se chodilo místo školy kouřit.
2: Ježiš. My jsme taky chodili, o velký, přestávce.
1: O velký kouřit?
2: No, zvlášť jako. No, ano.
0: A jsou 80, ale ne už.

0: Alexandra Sten. Tady je Hit Radio Černá Hora.
1: Odpolední show Petr Ondra a naše mademoiselle Martina.
0: A dneska je 2. září a je taky světový den kokosu. To znamená, pokud mám někdo jako klepe na hlavu.
2: Máš duto?
0: Nemám, člověče, dneska jsem čet knihu, takže jsem plnej informací.
1: Kladní knížku. No, pokud dneska se cítíte trochu dutí, že nemáte třeba šťávu, nemáte prostě...
2: Mně teďka došlo, že jsem to dneska oslavila, já jsem pila kokosovou vodu.
0: Hezky.
2: Tak jenom,
1: a to se ti, dobrý. To se ti hodně smíchá, mača, kokosová voda.
2: Já už půjdu za chvilku.
0: Teď tě bříško bude ptát za pár hodin, přesně. Jak pak se máme.
2: No.
3: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Knihovna Maitreya.
5: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
7: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
8: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
9: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
8: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Seta od Ditonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: prostě každý den hromadu. Nejhorší je, když ten člověk leze na přechod a čumí do telefonu. Já bych proti tomu jako nějakým způsobem šel, co?
1: Já teda se musím přiznat, že to taky dělám. A teď mi to zamrazilo, ty jsi navázal na tu novinku v Itálii, protože právě. V Itálii zavádějí nové opatření, takový nový zákon. Pokud vás uvidí a načapou, jak jdete po zebře, to znamená po přechodu a čumíte do telefonu, tak dostanete flaster, pozor, 25 tisíc korun.
0: To je dost.
1: To je hezký. To je hezký.
0: Hezký je to vybírat.
1: No hezký je to vybírat, protože když si uvědomíte, kolik lidí čumí do toho mobilu.
2: No ale to... je blbý, když se takhle potká jako chodec, co čumí do mobilu s tím řidičem, co čumí do mobilu.
1: Kdyby to zavedli...
2: Tak se stává.
1: To je no. Taky pravda. No ale počkejte, jako tak to, to vydáte každou chvíli, někdo jde a narazí třeba do lampy nebo narazí do květináče. Ty, my jsme jak blázni. Ale kdyby to zavedli tady u nás, tak bychom podle mě hodně rychle splatili státní dluh. A ještě bys bylo na dálnice. Si myslím. 25 tisíc za jednu zebru, za jeden instač, za jeden like. Že na to nepřišli tam... tam že?
0: Pojďme za tři
2: prase.
0: Roky... Pojďme za tři roky do voleb společně. Pojďme za tři roky do voleb společně. Tohle bude mít jakoby na plakátech.
1: Já tam nejdu.

0: Nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
9: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
14: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora za chviličku. 17. hodina, vy si dejte pozor na D35. Je to 273. kilometr ve směru do Hradce Králové v levém pruhu. Tady dneska probíhá údržba vozidel, svodidel samozřejmě. Buďte pozorní na vašich východočeských silnicích, ať se nestane něco horšího, a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfincar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfincar.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
6: Máme 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Spotřeba pohonných hmot v Česku i přes nárůst cen roste. V prvním pololetí motoristé natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, což je meziročně o 3% více. Ve statistikách se projevily i zvýšené prodeje u hranic.

0: aktuálně prodává okolo 42 korun. Nafta je skoro o 4 koruny dražší. Návrat dětí do škol může opět zrychlit šíření žloutenky typu A. V posledním roce se Česko potýkalo s epidemií, když hygienici potvrdili bezmála 3300 nemocných. Letos jich evidují už bezmála 1500, z toho 70 za srpen. A teď něco pro čtenáře. 16. září v Česku proběhne už 20. ročník Noci literatury. Letos pod titulem Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojí se tradičně více než stovka měst a obcí, kde budou známé osobnosti předčítat z vybraných knih. Naše nejvyšší fotbalová soutěž dnes dohrává dva zápasy čtvrtého kola. Brněnská Zbrojovka už za hodinu nastoupí doma proti Hradci Králové. O 2 hodiny později pak má Výkop zápas mezi pražskou Bohemkou a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: A jak je dneska venku? Teploty okolo 24, na horách se držíme okolo 16. Zítra to bude s teplotami velice podobné, ale mělo by být zataženo. Když se vrátí skoro až babí léto, tak to je pravděpodobně v pátek. Teploty mají dosahovat až 26 stupňů.
1: Hit Radio Černá hora.
2: Tady dosahujeme trojky, Ondra Novotný, Petr Ticháček a velevážená Martina Adamu. Dobrý den.
3: Kdybych chtěl zvoneček zazvonit...
2: Dobré ráno.
3: To je po tý mače.
4: To je moje mača. Já jsem si probrala trošku.
3: Máme pro vás peníze. Máme pro vás peníze. Za chvilku vám řekneme, pro tebe taky. Eura ale. A za chvilku vám řekneme, jak ty peníze dopravíme k vám domů.

0: na Hitrádiu Černá Hora. Nechce tady někdo prachy?
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už v pondělí se totiž v naší snídaní šampionů rozjede novinka. Kdo pak to zvoní? Ten název vlastně napovídá naprosto ovšem. V 7 hodin 10 minut se v naší snídaní šampionů rozezní gong zvonku. Ať to bude podobné tomu, co zvoní u vás doma nebo ne, vy se musíte v případě, že jste zaregistrovaní, jít podívat k vašim dveřím a je možnost, že tam skutečně bude stát tým Hitrádia Černá Hora a takhle vám jako podává peníze, úplně za nic.
2: Tohle má jednu velkou výhodu, představte si, jak ráno vypadáme kolikrát, že jo? Neučesaní, psychicky úplně rozložení, nevyčištění zuby, je to prostě šílený. A my i v tomhletom stavu vám dovezeme ty peníze. To znamená, že vy nemusíte nic vydělávat, my vám ty peníze krásně dovezeme. Má to jeden jediný háček, opravdu musíte být v 7 hodin 10 minut ve chvíli, kdy to uslyšíte v tom ranním vysílání. Na značkách.
0: A zaregistrovaní u nás na webu hitradiochernahora.cz.
3: Já jsem chtěla jenom doplnit, že my budeme učesaní a budeme mít vyčištěný zuby, když k vám pojedeme.
0: No, hlavně my budeme muset to kvůli tomu stávat brzo, že jo?
3: Ne, upravený.
2: Tak se vezmuš vykačku ráno.
3: No,
2: dobře. Něco. Okay. V každém případě ještě jednou je to důležitý, Hitrádio Černá Hora CZ, registrujte se ve chvíli, kdy to zazvoní ve ranním vysílání ve snídaní šampionů. Vylítněte ven.

0: Sheeran, tady je Hit Radio Černá Hora a za chviličku hlavy nahoru. Teda, pokud samozřejmě neřídíte auto a hlavně pokud se budete pohybovat v okolí Hradce Králové, protože fenomenální podívaná zhruba za 20 minut začíná. 51 horkovzdušných balónů se v jednu chvíli vznese na oblohu a poletí směrem nad Třebechovice pod Orebem.
1: Já tady koukám z okna, jestli už náhodou nevidím nějaký balón. Ne, ještě ne.
0: Ještě ne. Až za 20 minut startuješ se z louky u akademika Bedrny, což je ta louka, kde byl třeba hradecký Majáles. A bude to fajn.
1: Pokud jste nestihli v létě padající perzejdy, tak teď umůžete stihnout krásné nafukovací.
2: Stoupající balóny.
1: Ale
2: loni z dálnice, pamatuju na to, lidi jeli všichni asi tak 70, protože všichni koukali na ty balóny.
0: Tak opatrně, prosím vás.
1: Tak.
0: Nečumět po balónech, ale koukat na cestu. Obecně jakoby ta akce pokračuje i další dny. balonovenebe.cz, tam jsou kompletní informace.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Boutique salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
3: A to říkal pán Marada,
2: no samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
16: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
17: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Středeční éter, hit rádia Černá Hora s datem 2. září. Tady je odpolední show.
1: Petr, Ondra, Martina a teď mě zajímá, Marťo, tvůj názor. Já jsem dneska byl s naší dopolední kolegyní Janou Šimurdovou na kávě. Chlubili jsme se tím, jak jako na sebe pracujeme. Já říkám, čověče, Jančo, hele, já každý ráno stávám v 6, chodím běhat a chodím do ledové lázně. A Jana se na ně podívala a říkala, to já si každé ráno potírám pleť vychlazenou okurkou. Nutno podotknout, že Jana je mimo jiné kosmetička, má to možná nějaký kontext, souvislost. Aha. Taky jsem byl zaražen, v životě jsem o tom neslyšel, máš ty s tím nějaké zkušenosti? Jako je to jako dobrý takhle po ránu okurka vychlazená?
2: Myslím, že představivost u všech právě teďka pracuje ve velkým, jak si potíráš pleť. Obličej nebo
1: no já právě
2: něco
1: nevím.
2: Okurkou. Nevím, nikdy jsem to nedělala. Každopádně se stavím u našich ve skleníku, že když tak něco zkusím utrhnout a vyzkoušet, ale za nás vždycky platilo, i mamka moje říkala, když jsme vařili nebo dělali okurkový salát, tak prostě ty šlupky se daly na obličej. Vždyť to jako osvěží, vyhladí. No, teď to tam nedrží, tak seš jako naštvaný, že
1: a pozor,
2: padá.
1: Vyhladí?
2: No, asi jo.
1: Tak ono to asi má nějaký
2: nevidíš, nebo co,
1: účinky.
2: Jako?
1: Takže v rámci longevity každé ráno se potírat vychlazenou okurkou.
2: No,
1: Ondřej.
3: Takhle, já bych chtěl být v té kavárně a sedět vedle vás a poslouchat tohleto téma, jak rozebíráte. Jakože já si každý ráno mažu na obličeji okurku. Super. Šel jsi potom do zeleniny teda hnedka potom, to jsi zapomněl ještě říct.
1: Ne.
2: On by to sežral, víš, takže to je úplně jedno.
1: Já když vidím okurku, tak ne, ty sežeru.
3: S kefírem.
2: No, mňam.

0: Ve středu odpoledne to takhle na Hit Rádiu Černá Hora prospěvovalo Rail Daytonovi. Zkrátka to byl Ray Dalton.
1: Ale všimáte si, že začal školní rok a my to úplně pleteme, ano, člověče, ano. My bychom měli na, někam na přeskoušení, dosaditelný.
2: Český, no, český jazyk si dáte asi.
0: No, ze školou se pojí naše další téma. Vzkaz pro všechny řidiče, pojďme si prosím uvědomit, že je tady skutečně začátek školního roku. Vzpomeňme si, jak jsme byli samotní rozjaření po letních prázdninách, tak na to za volantem myslete, dodržujte rychlost, ideálně u školy, jeďte ještě méně, než máte. S Pardubickým krajem totiž apelujeme znovu na tu bezpečnost. Děti zkrátka jsou momentálně nastavení tak, že žádná škola není, že jenom lítání existuje, ať se nestane něco špatného.
1: No tak je zásadní říct, že je tady spousta proměnáčů, kteří vůbec nevědí. A jo, to je taky důležitý říct. A samozřejmě pamatujte, že dítě může vběhnout do vozovky naprosto nečekaně. I před vaše auto. Takže dejte si majzla.
0: S Pardubickým krajem bychom si přáli, abychom to i letos dodrželi. Hele. Krásně nám to vyšlo, to vplutí do toho nového školního roku.
1: A my zítra do Pardubic jdeme do základní školy a jdeme tam rozdávat nějaký dobroty s naším týmem Hit Rádia Černá Hora, takže se tam možná potkáme.
0: Já řeknu, kam jedete, na Dubinu, ano. Na základku.
2: Tak kluci pomalu hlavně, opatrně.
1: Pomaličku.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
15: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GKS Tychy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, D11 mezi 40. a 36. kilometrem směrem z Jaroměře na Prahu. Tady v pravém pruhu dneska probíhá oprava vozovky. Jinak nic aktuálního nehlásíte, tak přejeme dobrý dojezd. A vaše dopravní info případně volejte na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci.

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
3: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroj vybavení.
2: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
4: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přeháňka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno a na severu místy přeháňky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Hold Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 tisíc korun. Což je dost, samozřejmě, jo. Co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujem s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo, tady by se stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky, prostě úplně jednoduchá věc, tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte, no a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo, pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Rádia, to je skvělý, čo? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
10: A vy říkal, Marita,
2: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a Obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. No a mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím váš personál a postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak, tak dojez aspoň to maso. No, teď je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no, jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: cover. Never let her slip away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti musely dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch dvou měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
11: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
15: A to říká máma Hradeťa.
14: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
17: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: život prudce zastaví.
1: Zase jsem jí našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
4: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
3: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

Krásný večer, chviličku po 7 hodině, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte, trochu zasní.

McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No, naleďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, tak jdem na to.

Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hitrádia. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo? Neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který

0: vaši meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo, dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.
1: První školní den s Pardubickým krajem.
2: Do školy!
3: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.

0: apetitní.
1: Na češtinu.
2: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
3: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku
7: plus Krkonošská příroda.
6: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
7: A volný vstup do lázeňského wellness.
6: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com

co, podařilo se vám malilinka to zpomalit. Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika. Takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky postupně, kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť, trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity, tohle je Gabrielle.

0: Filip Oaky a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45, přeju vám všem krásnou středu, doufám, že se máte hezky, že vás nic extrémně netrápí, tak je to pro začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh, no tak to je perfektní, že jo, nebudem muset odhrabávat, nebudem třeba klouzat na ledu, jo, uvidíme, pojďme nepředbíhat, teď se budem užívat pomalu, ale jistě, babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Voyage, voyage. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
10: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
14: A vy říkal Marada, a?
13: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
15: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
16: Koberce Brázda.
17: Koberce Brázda.
16: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring.

a Shirley Heartache v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal prosím vás pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, že jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na svou ostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra má.

Rádio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a také milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Roxette, It Must Have Been Love,

oblíbený rock set v éteru Hitrády a přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně. A zavírejte okna, jo? Dobře, domluveno. Kate Ryan právě teď.

Tony Esposito, Kalimba de Lunac. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates a

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.